0: Dźesać do na po sedmiche.
1: NDR Sachsa, Serbski Rozwoz. Sport.
0: Z Janom Rehorjom.
2: Sarnjanach kopa se dźensa při kloštorskej wodźe wo dwěmaj w koparskej klětce kopańca. W samsnym času testuje w Kruščicach tamniše prynje koparske mustwo přečivo okreznemu wyšemu ligisty z Hamora a Klitno. Koparski cyłkaj FC Energie Kočebus a Budyse Budyšin startuje tej niedźelu wobaj z dybkowej rudo nowej rajnije doby. Kočebužin je od napo dwěmaj doma přečivo Hanovo 690. Po hodinu pozdźišo započnje so zazběhowara w měsće na Mynkecuce mez Budysu Budyšin a FC Eilenburg. Niedźelu popołudniucjoch přewedźe so Delanach pokalna rawy prynim pokalnym kole na krajnej runinie. K Sokowej Doralbic přijedźe cyłk z Heidenawa. Dobyća R zmije w druhim pokalnym kole domjacu Lipšinu přečuło regionalnemu koparskemu ligisty ze Švikawy. W sportopokiwowym přeledźe stejte išće dwie přijotowanske ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruščicy druhe mustwo a hodźinu pozdźišo Nebelčicy Drevnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki koparski swiedzień zaj so przypodniu jenej w Kruščicach ze serbskim superkapom Modzine D. Na turnierie wobdziela se mustwa z Radworja Pančic Kukova, Kruščic, Nebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynje koparske mustwo SJ Kruščicy přečuło prynjemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

0: Naposled mich je sobotu rano.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Na zakončenju letušeho mezinarodneho letneho kurza za serbsku rěč a kulturu je Serbski institut včera wobdźělnikam wopisma přepodał. Lěca by so 40 ludzi z 10 krajów wobdźěliło. Wiaca a čpojica z nich je tež złožiła pruowanie za rěčny certifikat, většina z nich za niveau A2. Nimo wučby serbsčiny su na ekskurziomaj region bliže zeznali junu pobychu z severnej horny Łužicy junu katolskej končinje. Od leta 1967 je dohromady 906 zajimcu lěčnych prózdninach intenzivne serbsčinu wuknęło. Sečo močove ve viacorych serbskich ratarskich zawodach moča runje poslednju pšeńcu. Redžič zawod nesvačidle netko konc tydzenia posledne hektary vočneje. Runočasne nydom słomu zbiraja, zoby kvalita dobra była, tak Achim Reda. Potom chcedža ščarnišća wobdźěwać. Rybyšec bioratarstwo Kanecach je z pšeńcu hižo hotowe od čerawšeho žnija wóz. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš. Vunožki pak je nož přerezne. V septembre su potom zoja a svončne rože na redže. Na vyšej šuli Slepo je so včera pečnuski mezinarodny medijowy kemp zakončil. Na nim wobdźělichu so šuleki a šulerio serbskeje vyšeje šule Ralbice, vyšeje šule Slepo a z Českeje, z partnerskeje šule Slepjanského kubwaniša. Mezinarodny kemp przewedźechu medijowi pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacije a sobu dźěłačerjo projekta ZORBIT, kiž spěchuje revitalizaciju serbskeje rěče za rjadniskim zwjazku Trebin Slepo Dživin. Nastali su mjez drugim trojorěčne serbsko, česko, němske videowe klipy a videowe tura po šulskej ležunosći a šulskim tvarinju. Auto a značka KM za niedyši kamenski okres je z Wodstokom najwoblubowaniša stara značka Sakske. Wiace hač 5 a 70 tysac auto a motorskich byše z počatk leta z tutej skrócenku przyzivene. Kaj švunže ze studije Vysokošule Heilbronn je tež z dalšimi značkami niedyšich horniowužijskich okresov tyšto jezdžidło popuču. Niedže 1 a 500 tysac ma ZI za Žitavu, 24 tysac HY za Vojerecu a 22 tysac LUB za Lubi. Nimska by 2012 postajenja za znački liberalizowała, z toho časa moža ľudžo tež skročenki za okresy a bezokresne mesta vužívač, kiž po zariadnejskich reformach popravom hižo neexistuja. V rodovom parku delnim vuježe je konc tydzenia zaso tradicionelne zetkanie oldtimerov Insel Classic, kajž zariadova rozdźěla wočakuja viace hač 500 historiskich jezdźidłow. Jako wosebitostka budže prynje wubědžowanske auto znateho drježanského konstruktéra Heinza Melkusa widźeć. Jemu a jeho autam vienuja tiž wustajencu. Na čaporowych wikach poskyčuja originalne dźěle za oldtimery všelakich fabrikatov. A to one běchu naše dźensniše połešće, kiž namakače tiež na internetnych stronach AFMDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slunčne a rjane vedro nas očakuje. Vokovo 28 stopňu maximálne, jutce potom živé slibro jedže zaso vyše cicečí.
3: A na drohách tež jedže, niče se niče nehačí. Dobru jezbu do dženca nišeho. Rania, mi se zdá, od minenoho tyčenia od soboty tyž zaso ve Voklicach ma peka očinene s cum tým kobasovým autom. Mi se zdá, no to je tam tyž, tam dobe moje ječmo betina. He, na besadu poladač to také ľudia si nakúve. Peč po napusedmi.
1: Serbský rozvoz.

0: je nowe a mój smój so z Bettinu tež. Nowej narodziłoj po tym, zo je Bettina noj smutnykowej namaj stajiła, zwariła. Već mienczino rozsledy do miejsca, co nydom lipy wiaci.
1: Nabożne słowo.
0: Madženca Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova.
2: Přečestvo svuša k najdrohotnišim vědcam v živinju. Opravdžite přečel nie jenož v rianech v okomikách po boku, ale tež potom, když je živinje češke. Přečel je připosvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám za so stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Správnosť, dôvera, respekt a spuštomnosť sú fundament kužo v opravdžito přečestva. Mave geste, otevrené vucho abo správna rozmova môža husto viace vúskutkovač, hač vulke svova. Znáte přísvovo praji, přečelio sú ta svojba, kotru se sami vúpytame. To nás na to dopomína, kak vážne je přečestva hajić a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džejn, přečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola niekoho přizivič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svyšal nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde so vo nju starame. Přeju vam dženca ľudži po boku, kocriš vam tyja, a vieselo, za druhých dobre přečel abo dobra přečelka byč.
0: Praj Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova v nadoku a zamovitosti Bačoňskeje vosady 4 minčiny do 7.

0: Česoč minčino posedemiche. Chcete so zasora sporiadne wokidać, so wotzilić, potom přinčte tam a tam, a tajke namowe, za wjesne svedženje slyšite te ledne kietro husto vo sebe šak mjez modostnymi ve socialnych syčach so tak širia. A z toho je so mjestem vjeste trend ve syči vůvju, vie Klemens Schmidt. Rozkvač nam, prošu Klemens, so što za tym ci?
1: No mjestem vůladaš ve syči ledma ještě wabienčko za wjesnu fetu, kiž bez toho winče. Štož by nederaz rzy plakat na nause, je v syči dženciši džen pisane videove klip. A zase tun teko ľudži kaž možno vobrada, to byš vieza byč kreatívne, tak za tun klip sa husto a veľa dželi, za naposled došť ľudži vabiene za svedžen vidži.
0: A kak sú tuto videa natvarene za trhkoci, što ište celé tak neznaja?
1: A je tuto videa, rajka ja se z typickými namovami na alkoholizm na žlokajnce, pokazaja pak skere hinajše scene. Tak napríklad si kamarád vonjové vobore posvonie svoj navonik ze šerščovcom lakieruje, v dalším videu je vidieť, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tiež tak vodcilič chceče, no a potom ščivuje typické vábienie za tun abo tamne svedžen. Tež serbska modžina mjesten tak abo podobne za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanscy, kiž z čomika do vode padnu, so tak rec votunkaja, sušičanska modžina abo radvorčenjo. Přelad takich vabenčku sme na našej stronie tež zestajli.
0: Přenáte konzum alkohola poprobne je ničo, zo začoj šmili zariadovanie o svedženiu vabič a tola v syči to v derie funguje a vidia so šeria. Hač to odla naposled, ktež v oprodže viace ľudí na svedženie přinže nie je dotal dopokazane, ja si tež nemyslu. Viace informácie o tutej téme zoniče na našej internetovej stronie a tež v našej app MDR Serbia.

A to někdo městem těží, že 23 let k tomu sluša, zo ve Koblicach so vlečaki zetkaja. Starše, modernische, celé nové koryty, dženca dževečich, tam maja so šice zestupač, když smím to tak prajč, si doječ, zo moli potom vopravdže so na zromadnu kovo jizbu podač. No haj do bliše je vokoline a tež kusk so tla prezentovač, što maš do vosebitych sankov pod zadkom a tež vosebie zvuky su přeco za imałe. Kóźdy traktok, nekak inak klinči, a ma z tym też swoju wosybitosć. No ja jutce tam zmija też za co wubiedżowania dżęca też na popołudnio. Wudani se tam dojeć do kobiet.

0: Mój mountainbike. Wasominčino do napowasomič.
1: Policja z G.
2: Budyšinje na Alojsa Andrickoj w Aljendowej štvorči, tam je so včera připodnju laube paliwo, kotraž so potom tež dospone zniči. Škoda, kotraž je nastava 15 000 €, nimo toho su hoce pomenja tešišće škody na susodnych ležonosćach načinili vysoké riadky, rostliny, kirky a tež rostlinarnja. Počerpichu škodu zume nekak 3 000 €. V Biskupicach je nocna rozkora na tohošu noce na štvrtk, k tomu vedva zadobiše policija zakročić. 21-letny by so skupine ľudí blížil a im rožeše, wobydlerio zazvonišu policiju, jako chcuchu muža tak doho kruče džažeć, so mesobu zranišu jedon dobiše do korunie. Klukšu je nakładna auto štvrtk dopudnja techniskeho problema dla voli na čarje 700 metru zubiło, 40-letny Roger Simpsona, so volija dla vali a so lohce zrani, škoda na mopeče 200 €. We vazu su neznači, so w ustawie přečiwjace symbole na paviljon při hače na Cukwinske namorali, nasta tam škoda 500 €, policija nitko sledži, a čiskuje so na droze i štvrtk dopodne nezbožo stavo, peča 80-letny vođa Dačier, cyše z parko a nišća von nalivo na vonu drohu, přitom převidža odprava přijeduceho 81-letného Audiu. Vun mieše předjezbu. Vobec zenioraj při zražce jenojš nazbožo so mocne stružištaj, blachu a škoda tam 40 €.

0: tyz tak juskaš w dołolu, pon masz rany czas. To začmenšen opona po 8. A to tun konc tydženja je tomu 25 let. So je so kruščanski šulski zbiežk za juboj vo zakovanje serbskeje srečnije šule, ki so na koncu nije radžiu. A kak dženca ze serbskim šulstvom steje, napšikvat nadžijati, so domovina serbske šulske tovarstvo polepšenju ze zmene zakonskih vumenjenju. Tak maja so aktualizovač postajenja serbskoho kultusovo ministerstva vo dželen na serbskich šulach. Šako su tute hišče ze slita 1992, štede ani hišče 2 plus konceptnje existovaše. Nekak cí leta so na nové verzi dživa, je pak přeco hišče načisk kultusovo ministerstvo dobi zelenu svetsu dač. Kak daloko nitk ze s načiskom su? To je Monika Gerdesova. So, vobodnima.
1: Na zdživanju aktualizovanych šulskich postajenjev je tež referentka domovine za kubvanje Katrin Suchec-Dziswałkowa wobdźělena. Što da maja wobnowjene postajenja sabam přinesć?
2: Naše wone přeće bě, zo co išće raz wu definuje, što je serbska šula, što to woznamenja, a zo to nije jeno, što tam što serbština wučve, ale musimo se přeli, zo je važne, zo je njen viste cíl definovane. Zo měli na koncu šulského časa děči tež aktivnu dvůrečnost za moc.
1: Za půjč k tomu jsou dobré vůčbné plány vážné. Tohle říká další cíl změnu.
2: So wostane při tym, so wučbne plany za předmet serbština, so to co nešmurne ze stutoho, dokes ze stron SMK je so to dobiało wušmurne, že mu pa smo na to tvočili, so mi bo to zapisane byč, so máme niče jen zakvat, nam přisteja tež wučbne plany za předmet serbština, a to je mo za tých, kotre su vo doma serbske, a kotre še jako druhú rečnú serbštinu vuknu.
1: Tež netko hišče, wučbne plany za wuczowanie rycznych skupinach po 2 plus na szalokro właśnie nastawaja. To doby się Miloni wuczoka Sylwia Szynowa przyznać.
3: My mamy pola nas w Sakskiej, a na serbskich szulach mamy jeden wuczny plan za wszystkie maczono ryczne skupiny. Za szulary kocisz wuknu po koncepcie 2 plus serbszczynu, to w tutej formie do nie przedleży. Tam mamy mnóstwo plany, które są se fachowe skupiny na szulach sami zestajeli.
1: A potem są tam dybki, kiedy bychu Serbia rady cyli mieć nowych postajeniach, które pak nie są mogli przesadzić. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk ma so očividnje do nowych šulskich postajenjů koncept 2 plus zapšijeć. Hišče loni bi jeden z dveju zastupovacijů předsedu serbského šulského towarstwa Beno Hojo si runie tole pšau. Je to wopodstatnju s tym, zo tu kvilu, kdež vůčerjo faluja, zo so vůčovanske hodžiny po 2 plus sobu jako prynje šmurnu. Šako neliča k zakvadnym předmětam, kajž matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? No, a zo na koncu voto zapołożenie tutaj plus koncepta, woprawdzie tak zapołoży, że to ten zakładny wobwóg za jedną serbską szulę. A im nic, tak jest ten przydatny wobwóg, na którym są wyzwał na koprynę szmura, gdyż jest personalna nuza.
1: A tola je po všem zdaczu 2 plus znaczyska won, abo sożenie do niego dostawnije. Štoż definitivnie nie budzie nowych szulskich

0: Sedominčinov do 8. je. Borze so 16. posledni prozinski tydzień za i opravdje hižo Bettina, ty máš za dzieci a starši a tež za všech tych hišče pokiukiš cedža v přichodnach dniach nešto rjanoho doživić. Čulus.
1: Haj, a za to netreba če seba daloko ječ, menujcu jednoj što v užijskije jezorine k Berbavskému jezori. Tam je živoč Radvorského zavoda Šmitec Švácec s menom Zélust a na vodži maja dženca a juce a potom zase od vútory do piatka poslednim prozinskim tydženju vosebite poskytk za dziči. Či môža tam na vodži paslič, napríklad rečasky s parličku, stikary abo tiež malé autka. Dále maja tam šešku, po kotrež môžeče bosy kodžič a staciu za malých sledžerju. Poskytky stajne doplňa od jednačich do popudňa cioch na Šmitec Švácec vodži Zélust na Berbavskim jezoru. A za doroštěnoch maja tam tiež lute poskytky mezdrujem yoga na vodži abo tiež na stand-up hatlu abo koktejlové a kulinariski večer. Še zaradovaná namakače pod www.mszelust.de.
0: Yoga, tam muss ja nesko uswa.
1: Na stand-up padlo.
0: Na, a, na tam, to se bude zatepio.
1: Tam se šia zač poriadne, pon to čo.
0: Pon to punče. Ale Riane je dovol nedom vokovo rožka, to netrabaš so niče daloko kozlič, što chceš jac, čim renčeho peč do 8.

kež młodźina rady pućuje, so poda do přirody, na přikład je tež samska dekanatna młodźina. Lica na zromadny wulit přeprošena, kotraž, kotrž budže 13. septembra. Čeho dla pak ja to hižo netko povedam, měli so hađo punžele, prošu přizjević, jeli chce młodźina ze zbusom sobu do sprójov pola hamora jeć, tež budže zromadny nyšpo ve tamnišej kvađite v cyrkvi a přizamknie so potom tež čomikovanie z čelna do nového města přisprejí a dalše zajímavostky. Potajkým hač do ponžele so přizivič, když chcete so na vůbičovaniu, lepe prajne pučovaniu, vůlečenic vůbičovaniu na vůleče sobu vobčilič. Jednače menšinou po 8.

imitujne pobytek na dźewečije. Šuž se za šport hori, napřikład tež za puanje, tu njedobí so na kuždopad direktne jenož před obrazoku synč, kolegojo ARD a CTF maja tam na svojich stronach tež možnost, že so můžete šemu sčijovač, tež so můžete si to naposkač, napřikład nohaja stanosće so to sobu tež vjeselili. Potem so je Florian Velbrok si budobil europske mištostva tam ve svobodni vodže. Je fuhav nohaja nitko je tež runje tak Izabel Gozec vúspěšná ve zvoče a to tam ve Parizu ve tak mienovanem knockoutče ve svobodnym vodže ve svobodnej vodžizni je so přesadživa. Nohaj a tak môže so tež mienovač vopravdže kráľovna tam ve vodže a tute knockoutove vúbiečo Ja, to je opravdu, što je so. Hej, milí tež raz vobladač, kak tam sportovce ze spolnej paru a na koncu vúčerpani a tla potom zbožovni do cíla, do fúvaja a pod kotrými napinanjemi tute čary potom převinu. To mám tajký respekt, že sač menšinu do napočivečich. Dobrá nepřeje serbský rozvoz. A pod sportschau.de môžete si dalšie vúbiečovania ešte načítať.

0: Nědom 5 do 9.
1: Nábožne słowo.
0: Badženca bosči Bulang ze Słušec pola Haslova.
2: Přečestvo słuša k najdrohotnějším věcam ve živinju. Opravdite přečel nie jenož v reálnych vokomikách po boku, ale tež potom, když je živinje češke. Přečel je připosluchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám zaso stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie je jenož z toho žive, než to dostač. Ona je tež z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuščomnošť su fundament kóždo wopravdźitoho přečestva. Małe geste, wotewrjene wucho abo spravna rozmowa móža husto wjace wuskutkować, hač wulke słowa. Znate přisłowo praji, přečeljo su ta svojba, kotruž sej sami wupytamy. To nas na to dopomina, kak važne je přečestva hajić a jeden za druhého tu być. Snano je dženca dobro džejn, přečeli prošće junu džakuju sorjec, abo so pola njekoho přizivić, vo kotrem šižo dovo ničo jace svišao nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošće, gdy so vo nju starame. Přeju vam dženca ljudi po boku, kocriš vam tyja, a vjeselo, za druhých dobro přečel, abo dobra přečelka być.
0: Dobraj bosči Bulang ze Słušec, pola Haslova, wena dokuła zamówitosti baczońskie w osadę.

0: Policija zdźi.
1: Čisku je so na droze e štvort k dopodnja nezbožo stavo 85-letny vodžer Dačir. Cyše z parku a nišća naljevo na vonu drohu, přitom ševidža po všem zdaču odprava přijeduceho 81-letnýho Audiu, tun mieše před jezbu. Wobaj zeniorej so při zražce na zbožo jenež mocne stružištaj, blachua škoda 40 euro. We Vazu su neznači, so w ustawie przeciwiace symbole na paviljon přihače na Cukwinski namorali mez druhim tam na te drewiane blido. Nasta škoda 500 euro, policja nitko za skučičele mi pyta. Klukšu je nakładna auto štvrtk dopodnja technickeho problema dla Woli, Zubivo a to na čare 700 metrov. 40-letno vodžo Zimzona so Wolija dla Wali a so při tem lohce zrani, škoda na mopeče 200 euro. Biskopicach je nutzna rozkora na tohošu noce na štvrtk, k tomu vedva zo dobyše policija zakročič, 21-letny by so skupine ľudži blížiu a je im rozu, vobydlerio zazvonišu na to policiju, jako chcuchu jeho tak dlho kruče džažič, so mesobu zranišu, jeden dobyše samo do korunie. A budyšinje na Alojsa Andrické a jendo je štvorči je so čera připodňu laube palivo, kotraž so potom dospone zničí, škoda, kotraž je tam nastava 15-30 euro. Nimo toho sú horce pomenia tiež ešte škodu na susodných ležonosťach nadživali, vysoká riadka je so spaliva rostliny kerky a rostlinania, zume nekak 10 euro.